0: integrované dopravy. Sledujte prosím informace ve stanicích metra, na zastávkách povrchové dopravy a internetových stránkách dopravního podniku www.dpp.cz. Děkujeme za pochopení.
1: There, the traveller meets aghast, sheeted memories of the past.